0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Baví se dvě kuřata v kurinku. Jedno říká, ty vole, ten kohout je ale úchylnej. Každej den nás tu celou dobu šuká. Druhý odpoví, péšešešte. Nebuď tak sprostá. Říká se, že nás miluje.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy, crazy, crazy, crazy.
4: Crazy Radio. Minimum muziky, maximálně fun.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč si myslíme, že opice jsou tak chytré? Protože když si strčí prst do zadku, tváří se u toho, jako by právě objevili lék na rakovinu.
2: Minimum muziky, minimum informace.

0: Odbyla třetí hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Doktor mi řekl, že mi zbývá jen 6 měsíců života. Odpověděl jsem mu, že mu nemůžu zaplatit účet, tak mi dal dalších 6 měsíců.
2: Minimum muziky, minimum informace.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun. I will survive.

0: Kdy pozná eskimák, že je opravdová zima? Když se mu v zatáčce zlomí pes.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. My head keeps turning, turning like Russian roulette. Thoughts are like bullets, I cannot do this, do this, do this.

0: odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme
2: další pecky. Crazy Radio.
3: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
2: Crazy Radio.
0: Crazy Radio. Odbyla 5. hodina.
2: Crazy Radio. Crazy Radio.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.

0: brzy rádio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun,
2: maximálně fun,
1: crazy.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 15. června, slaví svátek Vít. Jméno Vít pochází z latiny a nese v sobě význam život nebo živý. Všem Vítům přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Crazy Radio.
1: Odbyla 7. hodina.
2: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: Hrajeme další
2: pesky. Crazy Radio.
1: Info. Maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co má společného politika a prostitutka? Oba ti slibují, že tě pořádně ojebou a ty tomu naivně věříš.
2: Minimum muziky, minimum informace.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Go, go.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Baví se dvě jeptišky. Jedna, slyšela jsi, že sestra Marie odešla z kláštera. Druhá, cože? A co teď bude dělat? První, no, údajně si našla práci na plný úvazek. Jako kurva.

0: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.

Želám ti dobré ráno, rád by som ale vedel, kde si, veď zaspávali sme spolu a ja tu som a ty tu nie si.

0: šťastná.
1: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Maximálně fun.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Modelová situace. Blondýnka je v muzeu. No moment, to ještě není celý. V tom muzeu tak prochází kolem těch exponátů a najednou narazí do stolku s vázou. Váza spadne a rozpláká se na tisíc kousků. Přijde k ní totálně, fakt totálně nasra rozzuřený hlídač a říká jí: ženská, já vás snad zabiju! Ta váza byla z 15. století! No a blondýnka si oddechne a říká: uf, a já jsem se lekla, že byla nová.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Expressi Radio. Oď byla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
4: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.

0: maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.

ty mlč, ty páprdo. No ty v tom báloňáku, fotbálu rozumíš, jako za nákladáku. Víte, bou tak nežvaním a radši mažu, jinak se neubráním, pak ti ukážu. V neděli po fotbále, kdo umí, ten umí, hej, mrchni, seš pomalej.

0: píseň.
1: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. S Crazy Radiem.
2: Svět není jen samý slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. A i když jsi sebesilnější, srazí tě na kolena a nechá tě klečet, když to připustíš. Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako život. Ale nejde o to, jak inkasuješ. Tady jde o to, kolik ran uneseš a přesto se znovu zvedneš, kolik ran dokážeš přijmout a nezastaví tě. Jenom tak se vítězí. Chce to znát svoji cenu a jít houževnatě za svým, ale musíš umět snášet rány a ne si stěžovat, že nejsi tam, kde jsi chtěl a ukazovat na toho nebo na toho, že to zavidili. To dělají zbabělci a to ty nejsi. Jsi lepší, pamatuj!

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč se děti nikdy nesmějí, když hrají na schovávanou s onkologem? Protože ať se schovají kamkoliv, rakovina je vždycky najde.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 15. června, slaví svátek Vít. Jméno Vít pochází z latiny a nese v sobě význam život nebo živý. Všem Vítům přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Minimum info. Maximálně fajn.

0: jsou levý.
1: Zetřevý táta to neví. Toká si na bedně, sedí tu vedle mě.
0: Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.

Dva úplně ožralí cigáni jdou po Praze a jak se tak drží, podpírají, tak spadnou do výkopu. A teď jak prší, tak ten jíl a to bláto, tak se tak neštrachají ven a nemůžou se dostat ven a ten jen říká: Marian, jsme v ryti, čo budem robiť? Pa, choď do ryti, ty by si neustále něco robil.

0: Easy Radio. Odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jo, to si takhle povzdechne starší chlap. Dnešní mládež cítí hrůzu před svatbou. To se pozná pokrok ve vzdělání. Já až do svatby nevěděl, co je to hrůza. Je to fakt, že ti mladí cucáci se ženit opravdu nechtějí. Mimochodem, víte, jak se říká nechutnýmu cucákovi? Hovnocuc.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Potkají se dva kamarádi a ten mu říká: Joško, co děláš? On říká: Založil jsem kvarteto. Kvarteto, a kolik vás je? On říká: No tře. Tře? A kdo? No já a můj brácha. Ty máš brachu, ne? Proč?
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Maximálně fun. Crazy.

0: Crazy Radio. Odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: V autě do sebe nabourají dvě blondýny, no tak vylezou z aut a strašně se hádají. Jsi koza! Jsi kráva! Kam jsi jela, kozo? No do kosmetického salonu, krávo! To já taky, ty kozo! A nakolik jsi měla termín, ty krávo, co? No na 11. hodinu, ty kozo! No teď říkám, že jsi kráva. Já tam přece měla být na 10. Tím pádem si mi měla dát přednost ty.
2: Maximálně fan. To je Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Tak si drásky spočítám.
1: Crazy.
2: Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun.

Kdy otevřeš ráno oči, aniž by si vůbec tušil, co tě během dneška všechno čeká. Kdy se potkáš se svým tátou ve dveřích a tam mu řekneš, dneska večer se tě ozvu oka. Kdy zvedneš podělaný phone call, kde si rozvíš, že mu v životě už nikdy nezavoláš. Kdy se vše otočí na ruby a ty máš prostě pocit, že tohle to jen tak nerozdejcháš. Tak to je život, buď se s

0: seděla taková partie a chlap tam dával ženským hádanku. Říká, milé dámy, jestli víte, co to je. Je to pro vás, dává se to do vás a když se to vytáhne, tak z toho kape. Ty ženské se začaly chlámat. Říká, moment, dámy, to jsou květiny. Je to pro vás, dává se to do vás, když se to vytáhne, tak z toho kape. Včel tam přišla ještě jedna žena a manžel honem, teda by nepřišla tady o tu hádanku, tak jí to chtěl říct. Ten říká, pojď sem, ať to nepřijdeš. Hádanka, je to pro tebe, dává se to do tebe a když se to vytáhne, tak z toho kape. Všetci stuhli, načež jedna kolegyně do něho drsne a říká, to jsou teda zvědavá, jak z toho péra uděláš karafiát.
1: Crazy Radio. Odbyla 12. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky.
2: Minimum
3: info. Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio.
4: A hot new thing. It's called Switch. Let's get it going.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
2: Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka se ptá manžela, proč při sexu pořád mlčíš, ty jeden bručoune. Manžel na to, protože mi matka odjakživa vtloukala do hlavy, že se s plnou hubou nemluví.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 15. června, slaví svátek Vít. Jméno Vít pochází z latiny a nese v sobě význam, život, nebo, živý. Všem Vítům přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude. Minimum muziky. Minimum i...

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Život každýho z nás má někdy slabší chvilky. Až ji budeš zase někdy mít, tak si vzpomeň na mě, že i já se tímhle někdy procházím a jsem prostě v hajzlu.

0: Easy Radio. Odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
3: Na hornický den Dubňanov. Hospoda plná havířů. A jak to tak chodí?
4: Všecko samé silné. Naraz tam vleze chlapíte, ale taký hranostaj, panenko Maria, mezi dveře sa štorcem. Novák. Který je tu Novák? Stane taká třasořitka, tak 45 kilo. A vydá já. Žoho počuní. Pod kulečníkem. Ještě je tu někdo Novák? No bo ja proto zavřel dveře a malý sa vybrchá. Á, chlape, ale sem ho nasral, ja sa menujú Svoboda.
1: Crazy Radio.
0: Minimum muziky.
1: Maximálne fun. To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fa.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jediný důvod, proč jsem se naučil nadávat ve víc jazycích, je, abych mohl poslat do prdele víc lidí po celém světě.
2: Minimum muziky, minimum

0: Zpravodajský servis.
1: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
2: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. června, 14. hodina odpoledne. Moderátorka Štěpánka Duchová včera odhalila, že koukala na porno a byla z toho, cituji, paf, což nám, posluchačům, trochu vyrazilo dech. Tahle vždycky decentní dáma navíc prohlásila, že si sex hodlá užívat i ve stáří, takže žádné strachy, lidi. No, ať nám to taky pěkně pálí.
1: Doprava.
2: Takže, v Brně si řidiči zřejmě užívají nové, privilegium, kdy v centru města frčí po chodníku jako po dálnici, a to vše kvůli probíhajícím opravám silnic. Místní radnice tak vytvořila kuriozní objížďku, která donutí i ty nejméně pozorné šoféry dávat majzla na to, kam to vlastně jedou. Ale co už, aspoň si Pražáci nebudou myslet, že jen oni umí jezdit jak prasata.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Crazy Rádio.
0: Zpravodajský servis.
1: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
2: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. června, 14. hodina odpoledne. Moderátorka Štěpánka Duchová včera odhalila, že koukala na porno a byla z toho, cituji, paf, což nám, posluchačům, trochu vyrazilo dech. Tahle vždycky decentní dáma navíc prohlásila, že si sex hodlá užívat i ve stáří, takže žádné strachy, lidi. No, ať nám to taky pěkně pálí.
1: Doprava.
2: Takže, v Brně si řidiči zřejmě užívají nové, privilegium, kdy v centru města frčí po chodníku jako po dálnici, a to vše kvůli probíhajícím opravám silnic. Místní radnice tak vytvořila kuriozní objížďku, která donutí i ty nejméně pozorné šoféry dávat majzla na to, kam to vlastně jedou. Ale co už, aspoň si Pražáci nebudou myslet, že jen oni umí jezdit jak prasata.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Crazy Rádio.
0: Zpravodajský servis.
1: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
2: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. června, 14. hodina odpoledne. Moderátorka Štěpánka Duchová včera odhalila, že koukala na porno a byla z toho, cituji, paf, což nám, posluchačům, trochu vyrazilo dech. Tahle vždycky decentní dáma navíc prohlásila, že si sex hodlá užívat i ve stáří, takže žádné strachy, lidi. No, ať nám to taky pěkně pálí.
1: Doprava.
2: Takže, v Brně si řidiči zřejmě užívají nové, privilegium, kdy v centru města frčí po chodníku jako po dálnici, a to vše kvůli probíhajícím opravám silnic. Místní radnice tak vytvořila kuriozní objížďku, která donutí i ty nejméně pozorné šoféry dávat majzla na to, kam to vlastně jedou. Ale co už, aspoň si Pražáci nebudou myslet, že jen oni umí jezdit jak prasata.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Crazy Rádio.
0: Zpravodajský servis.
1: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
2: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. června, 14. hodina odpoledne. Moderátorka Štěpánka Duchová včera odhalila, že koukala na porno a byla z toho, cituji, paf, což nám, posluchačům, trochu vyrazilo dech. Tahle vždycky decentní dáma navíc prohlásila, že si sex hodlá užívat i ve stáří, takže žádné strachy, lidi. No, ať nám to taky pěkně pálí.
1: Doprava.
2: Takže, v Brně si řidiči zřejmě užívají nové, privilegium, kdy v centru města frčí po chodníku jako po dálnici, a to vše kvůli probíhajícím opravám silnic. Místní radnice tak vytvořila kuriozní objížďku, která donutí i ty nejméně pozorné šoféry dávat majzla na to, kam to vlastně jedou. Ale co už, aspoň si Pražáci nebudou myslet, že jen oni umí jezdit jak prasata.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Crazy Rádio.
0: Zpravodajský servis.
1: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
2: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. června, 14. hodina odpoledne. Moderátorka Štěpánka Duchová včera odhalila, že koukala na porno a byla z toho, cituji, paf, což nám, posluchačům, trochu vyrazilo dech. Tahle vždycky decentní dáma navíc prohlásila, že si sex hodlá užívat i ve stáří, takže žádné strachy, lidi. No, ať nám to taky pěkně pálí.
1: Doprava.
2: Takže, v Brně si řidiči zřejmě užívají nové, privilegium, kdy v centru města frčí po chodníku jako po dálnici, a to vše kvůli probíhajícím opravám silnic. Místní radnice tak vytvořila kuriozní objížďku, která donutí i ty nejméně pozorné šoféry dávat majzla na to, kam to vlastně jedou. Ale co už, aspoň si Pražáci nebudou myslet, že jen oni umí jezdit jak prasata.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Crazy Rádio.
0: Zpravodajský servis.
1: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
2: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. června, 14. hodina odpoledne. Moderátorka Štěpánka Duchková včera odhalila, že koukala na porno a byla z toho, cituji, paf, což nám, posluchačům, trochu vyrazilo dech. Tahle vždycky decentní dáma navíc prohlásila, že si sex hodlá užívat i ve stáří, takže žádné strachy, lidi. No, ať nám to taky pěkně pálí.
1: Doprava.
2: Takže, v Brně si řidiči zřejmě užívají nové, privilegium, kdy v centru města frčí po chodníku jako po dálnici, a to vše kvůli probíhajícím opravám silnic. Místní radnice tak vytvořila kuriozní objížďku, která donutí i ty nejméně pozorné šoféry dávat majzla na to, kam to vlastně jedou. Ale co už, aspoň si Pražáci nebudou myslet, že jen oni umí jezdit jak prasata.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Crazy Rádio.
0: Zpravodajský servis.
1: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
2: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. června, 14. hodina odpoledne. Moderátorka Štěpánka Duchková včera odhalila, že koukala na porno a byla z toho, cituji, paf, což nám, posluchačům, trochu vyrazilo dech. Tahle vždycky decentní dáma navíc prohlásila, že si sex hodlá užívat i ve stáří, takže žádné strachy, lidi. No, ať nám to taky pěkně pálí.
1: Doprava.
2: Takže, v Brně si řidiči zřejmě užívají nové, privilegium, kdy v centru města frčí po chodníku jako po dálnici, a to vše kvůli probíhajícím opravám silnic. Místní radnice tak vytvořila kuriozní objížďku, která donutí i ty nejméně pozorné šoféry dávat majzla na to, kam to vlastně jedou. Ale co už, aspoň si Pražáci nebudou myslet, že jen oni umí jezdit jak prasata.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Crazy Rádio.
0: Zpravodajský servis.
1: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
2: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. června, 14. hodina odpoledne. Moderátorka Štěpánka Duchková včera odhalila, že koukala na porno a byla z toho, cituji, paf, což nám, posluchačům, trochu vyrazilo dech. Tahle vždycky decentní dáma navíc prohlásila, že si sex hodlá užívat i ve stáří, takže žádné strachy, lidi. No, ať nám to taky pěkně pálí.
1: Doprava.
2: Takže, v Brně si řidiči zřejmě užívají nové, privilegium, kdy v centru města frčí po chodníku jako po dálnici, a to vše kvůli probíhajícím opravám silnic. Místní radnice tak vytvořila kuriozní objížďku, která donutí i ty nejméně pozorné šoféry dávat majzla na to, kam to vlastně jedou. Ale co už, aspoň si Pražáci nebudou myslet, že jen oni umí jezdit jak prasata.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Crazy Rádio.
0: Zpravodajský servis.
1: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
2: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. června, 14. hodina odpoledne. Moderátorka Štěpánka Duchková včera odhalila, že koukala na porno a byla z toho, cituji, paf, což nám, posluchačům, trochu vyrazilo dech. Tahle vždycky decentní dáma navíc prohlásila, že si sex hodlá užívat i ve stáří, takže žádné strachy, lidi. No, ať nám to taky pěkně pálí.
1: Doprava.
2: Takže, v Brně si řidiči zřejmě užívají nové, privilegium, kdy v centru města frčí po chodníku jako po dálnici, a to vše kvůli probíhajícím opravám silnic. Místní radnice tak vytvořila kuriozní objížďku, která donutí i ty nejméně pozorné šoféry dávat majzla na to, kam to vlastně jedou. Ale co už, aspoň si Pražáci nebudou myslet, že jen oni umí jezdit jak prasata.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Crazy Rádio.
0: Zpravodajský servis.
1: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
2: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. června, 14. hodina odpoledne. Moderátorka Štěpánka Duchková včera odhalila, že koukala na porno a byla z toho, cituji, paf, což nám, posluchačům, trochu vyrazilo dech. Tahle vždycky decentní dáma navíc prohlásila, že si sex hodlá užívat i ve stáří, takže žádné strachy, lidi. No, ať nám to taky pěkně pálí.
1: Doprava.
2: Takže, v Brně si řidiči zřejmě užívají nové privilegium, kdy v centru města frčí po chodníku jako po dálnici, a to vše kvůli probíhajícím opravám silnic. Místní radnice tak vytvořila kuriozní objížďku, která donutí i ty nejméně pozorné šoféry dávat majzla na to, kam to vlastně jedou. Ale co už, aspoň si Pražáci nebudou myslet, že jen oni umí jezdit jak prasata.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Crazy Rádio.
0: Zpravodajský servis.
1: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
2: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. června, 14. hodina odpoledne. Moderátorka Štěpánka Duchková včera odhalila, že koukala na porno a byla z toho, cituji, paf, což nám, posluchačům, trochu vyrazilo dech. Tahle vždycky decentní dáma navíc prohlásila, že si sex hodlá užívat i ve stáří, takže žádné strachy, lidi. No, ať nám to taky pěkně pálí.
1: Doprava.
2: Takže, v Brně si řidiči zřejmě užívají nové privilegium, kdy v centru města frčí po chodníku jako po dálnici, a to vše kvůli probíhajícím opravám silnic. Místní radnice tak vytvořila kuriozní objížďku, která donutí i ty nejméně pozorné šoféry dávat majzla na to, kam to vlastně jedou. Ale co už, aspoň si Pražáci nebudou myslet, že jen oni umí jezdit jak prasata.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Crazy Rádio.
0: Zpravodajský servis.
1: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
2: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. června, 14. hodina odpoledne. Moderátorka Štěpánka Duchková včera odhalila, že koukala na porno a byla z toho, cituji, paf, což nám, posluchačům, trochu vyrazilo dech. Tahle vždycky decentní dáma navíc prohlásila, že si sex hodlá užívat i ve stáří, takže žádné strachy, lidi. No, ať nám to taky pěkně pálí.
1: Doprava.
2: Takže, v Brně si řidiči zřejmě užívají nové privilegium, kdy v centru města frčí po chodníku jako po dálnici, a to vše kvůli probíhajícím opravám silnic. Místní radnice tak vytvořila kuriozní objížďku, která donutí i ty nejméně pozorné šoféry dávat majzla na to, kam to vlastně jedou. Ale co už, aspoň si Pražáci nebudou myslet, že jen oni umí jezdit jak prasata.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Crazy Rádio.
0: Odbyla 14. hodina.
3: Hrajeme další pecky.
4: Minimum muziky.
3: Minimum
4: info. Maximálně fun.
3: To je Crazy Rádio.
0: Crazy Rádio.
3: Crazy Rádio.
0: Hrajeme další pecky.
3: Hrajeme další Crazy Rádio.
0: Zpravodajský servis.
1: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
2: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. června, 14. hodina odpoledne. Moderátorka Štěpánka Duchková včera odhalila, že koukala na porno a byla z toho, cituji, paf, což nám, posluchačům, trochu vyrazilo dech. Tahle vždycky decentní dáma navíc prohlásila, že si sex hodlá užívat i ve stáří, takže žádné strachy, lidi. No, ať nám to taky pěkně pálí.
1: Doprava.
2: Takže, v Brně si řidiči zřejmě užívají nové privilegium, kdy v centru města frčí po chodníku jako po dálnici, a to vše kvůli probíhajícím opravám silnic. Místní radnice tak vytvořila kuriozní objížďku, která donutí i ty nejméně pozorné šoféry dávat majzla na to, kam to vlastně jedou. Ale co už, aspoň si Pražáci nebudou myslet, že jen oni umí jezdit jak prasata.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Crazy Rádio.
0: Zpravodajský servis.
1: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
2: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. června, 14. hodina odpoledne. Moderátorka Štěpánka Duchková včera odhalila, že koukala na porno a byla z toho, cituji, paf, což nám, posluchačům, trochu vyrazilo dech. Tahle vždycky decentní dáma navíc prohlásila, že si sex hodlá užívat i ve stáří, takže žádné strachy, lidi. No, ať nám to taky pěkně pálí.
1: Doprava.
2: Takže, v Brně si řidiči zřejmě užívají nové privilegium, kdy v centru města frčí po chodníku jako po dálnici, a to vše kvůli probíhajícím opravám silnic. Místní radnice tak vytvořila kuriozní objížďku, která donutí i ty nejméně pozorné šoféry dávat majzla na to, kam to vlastně jedou. Ale co už, aspoň si Pražáci nebudou myslet, že jen oni umí jezdit jak prasata.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky. Minimum info.
2: Maximálně fajn.
1: To je Crazy rádio.

brzy rádio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jo, blondýnky, stále a vděčné téma. Blondýnka si koupila šálu a nakonec jí šla vyměnit za jinou. Víte proč?
2: Ne.
1: Byla jí moc těsná u krku. A víte, jak zjistíte, že počítač patří blondýnce?
2: Ne.
1: Je bez paměti.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč blondýnka před odesláním elektronické pošty olizuje obrazovku?
2: Ne.
1: Dostala chuť na zavináče.

0: Fantasy Radio. Odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fan.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Sport.
5: Fotbalisté z Horní Dolní si včera užili pořádnou ostudu, když jejich brankář při rozhodujícím penaltovém rozstřelu slavil gól dřív, než míč vůbec dolétl do sítě a pak to pěkně schytal dozad. Prý ho rozptýlila faninka s netradičním pokřikem a ještě netradičnějšími doplňky. No jo, hold i v okresním Přeboru se hraje o všechno, včetně cti a pár piv v hospodě, jak ukazují četné lokální sportovní události v těchto dnech.
4: Doprava.
5: Doprava u pražského letiště Václava Havla je momentálně peklo na zemi, rekonstrukce křižovatky Aviatická dělá z cestování nervy drásající zážitek. Místo romantických pohledů z okénka se tak řidiči a jejich spolucestující spíš koukají na zadky od před sebou a občas se musí pořádně nadechnout, aby nevybouchli. Takže pokud letíte, vyrazte raději o pár hodin dřív, ať ten svůj milostný románek s destinací nezmeškáte kvůli zácpě.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

muziky. Minimum info. Maximálně fan. To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap do hospody a objedná si dvě piva. Vrchní mu je donese a je mu divný, proč si samotný chlap objednal dvě piva. A chlap mu říká, já mám nemocního bratra, a tak piju i za něj. Druhý den chlap přijde znova a objedná si jen jedno pivo a vrchní povídá, je, to je mi líto, pan bratr

0: Svátek Vít. Jméno Vít pochází z latiny a nese v sobě význam život nebo živý. Všem Vítům přeji krásný sváteční den.
1: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Rádio.

0: Jestli pak víte, jak se jmenují ty, co nejedí maso, ty... Jak se jmenují? Ne, důchodci.
1: Maximálně fun!

0: Noisy Radio. Odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
4: Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. června, 16. hodina odpoledne. V malebné středočeské výjezdce Křečovice se během víkendové tradiční pouti strhla nevídaná mela, když se do klasického tance v krojích vísili náctiletí TikTok influenceři se svými střapatými sestřihy a ještě střapatějšími kreacemi. Místní babičky prý jen kroutily hlavou, zatímco mladí se pokoušeli naučit makarenu na dechovku, což dopadlo, no, dost komicky, ale hlavně s pořádným ohlasem na sociálních sítích. A Křečovice se tak přes noc staly epicentrem generačního střetu, u kterého se ale všichni báječně bavili.
6: Ze společnosti.
7: Funkcionář jednoho českého fotbalového klubu se v noci rozhodl pro netradiční formu protestu, když bušel na budovu magistrátu svým holým pozadím. Celou tu bizarní show navíc někdo natočil, takže teď koluje po internetu a klub má další ostudu jak prase. Evidentně někomu ruply nervy, nebo spíš trenýrky.
6: Kultura.
7: Zase se ukázalo, že Češi jsou mistři v tom, jak si z obyčejných věcí udělat neobyčejnou srandu. Třeba na jednom z festivalů, kde si lidi dají závod v běhu s trakařem plným všeho možného, a to po pořádně nerovném terénu. Prostě, kde jinde byste viděli dospělé, jak se s vervou plazí z kolečky do kopce, jen aby vyhráli titul největšího trakařového blázna.
6: Sport.
7: Český MMA běc Makhmut Muradov se prý chystá na šílený souboj proti pěti soupeřům najednou, což už teď zvedá ze židle kdekoho. Šéf OKTAGONu Ondřej Novotný z toho má prý akorát osypky a označuje to za pěknou blbost. No, uvidíme, jestli si z toho chlapci neudělají spíš pořádný guláš.
6: Doprava.
7: Doprava v Česku dnes opět ukázala svou vlídnější tvář, tedy spíš její absenci, s řadou menších karambolů od D0 po D1, kde se řidiči perou o každý metr. Někde to vypadalo, jako by se traktory rozhodly udělat si ohnivou show, jinde zase auta skončila v příkopech jako po divoké noci. Takže pokud dneska někam jedete, buďte v klidu, nebo si hold budete muset pískat do zácpy a říkat si, co to je za den blbec.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Zítra nás v České republice čeká počasí jako na houpačce, od mírných 18 stupňů se to odpoledne vyšplhá až k příjemným 25, ideální čas na zahradní grilovačku, kde se možná objeví i sousedka v plavkách, pokud nebude pršet, což bohužel hrozí na severu Čech. Večer se ale mraky zatáhnou, takže si raději vezměte deštník, ať vám to nezhatí plány na tajné schůzky nebo noční dobrodružství, protože teploty klesnou na chladných 10 až 15 stupňů. Ale nebojte, i přes občasný déšť a trochu větru to bude den plný překvapení, takže se na to připravte, moji drazí, ať už jste...

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio! Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč se říká kurva práce? Protože je to buď kurva práce, nebo se kurva nepracuje. Minimum muziky, minimum

rádio. Rádio. Very terrible.

0: odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. června, 17. hodina podvečerní. Moderátorka Štěpánka Duchková, známá svou decencí, šokovala národ přiznáním, že koukala na porno a byla z toho prý úplně paf, přičemž dodala, že si sex hodlá užívat i ve stáří. Tohle prohlášení v nás vyvolává řadu otázek, hlavně co na to doma říká její manžel, chudák. Každopádně, držíme palce, ať jí to šlape, ať už s pornem, nebo bez něj.
5: Ze společnosti.
6: Češi se ukázali jako pěkní digitální hříšníci, zhruba třetina populace si prý pravidelně posílá lechtivé zprávy, fotky a videa. Největší, péřmeni, jsou překvapivě mladí do 30 let, u nichž je sexting už normální součástí vztahů. Jen bacha, aby vám z lechtivého obsahu nakonec nevzešly spíše problémy než vášeň.
5: Kultura.
6: Reality show Are YOU The One. Česko už se pěkně rozjela a podle všeho se tam dějí fakt zajímavé věci. Soutěžící tam hledají dokonalou schodu a prý už došlo na první doteky i vášnivé polibky. No, jestli takhle rychle najdou lásku, tak to bude spíš seznamka na jednu noc než na celý život.
5: Sport.
6: České sportovní areály se stále častěji mění v dějiště kuriozních klání, kde místo tradičního golfu frčí spíš fotgolf. Kdo by si pomyslel, že spojení fotbalu a golfu, a ne fotgolf, může být taková pecka. Na jamkách je to totiž často větší sranda než na ligovém trávníku, když se borci snaží trefit balon do díry, kam by se vešel klidně i jejich tchán.
5: Doprava.
6: V Brně se to teď má, jako kdyby se silnice rozhodly, že si dají pauzu a řidiči musí ukazovat své offroadové dovednosti. Kvůli opravám se v centru jezdí i po chodnících, takže teď víme, že nejenom chodci mají právo na exkluzivní pruh. Doufejme, že si to naše plechové miláčky nebude bavit moc dlouho.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Zítra nás čeká proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami, takže plavky raději jen pro odvážné. Přes noc klesnou teploty na 8 až 13 stupňů, takže žádné letní vášně pod širákem nečekejte. Přes den se ale vyšplháme na příjemných 20 až 26 stupňů, ideální čas na pořádné provětrání šatníku, nebo na tajnou schůzku, kde se vám i tak zapotí záda.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Přijdek zubaři a povídá, prosím vás, mě hrozně bolí tadyhle pravo nahoře sedmička. Doktor ho prohlídne a povídá, ježiš čověče, to je hřbitov, teda to je hrozný, jak dlouho jste nebyl u zubaře, po asi 8 let, pane, teda to je kas, to musíme vyvrtat. A bude to bolet, bolet, tak vám dáme injekci, tak mu dají injekci, chlap sedí, mu to vrtá už asi čtvrt hodiny, povídá, a prosím vás, jak dlouho to ještě bude trvat, a prosím vás, nebudete 8 let u zubaře, buďte trpělivý. Až to opravím, vyvrtám, tak vám to zablombuju. Povídá, tak zase vrtá, zase čtvrtinu. A prosím vás, já už to nemůžu vydržet, to je strašně, to bolí a je to nepříjemný. Povídá, podívejte se, musím se dostat na nerd, až dostanu se na nerd, tak vám ho vyškubnu, pak vám tam dám hezky arzen, ten arzen vyndáme potom za dva dny a pak vám to zablombuju. Pa, na nerv? Ježišmarja, tak to jsme tady do rána, protože já mám nervy v prdeli.
8: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

být šílený. Neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun.

0: Proč děti v Africe nikdy nedostanou spalničky? Protože předtím umřou hladem.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Crazy Radio. Odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. června, 18. hodina podvečerní. Letní vedra v Česku už dohnala některé občany k nevídaným kouskům. V pražském parku Stromovka se včera odpoledne objevila skupinka odvážlivců, která si opalovala nejen ksicht, ale úplně všechno. Městská policie to řeší s úsměvem a doporučuje, aby se alespoň na ty nejintimnější partie použil opalovací krém s vysokým faktorem, protože spálená prdel fakt bolí.
4: Ze společnosti.
5: Supermarkety Penny se rozhodly pro radikální krok, aby si jejich zaměstnanci užili fotbal kvůli utkání české reprezentace s Jihoafrickou republikou, zavřou všechny prodejny už v 17 hodin 30 minut. Zákazníci tak mají smůlu a nákupy si budou muset naplánovat dřív, pokud nechtějí přijít o rohlíky. Hold. Kopaná je prostě víc než plný nákupní košík.
4: Kultura.
5: Český národ opět dokázal, že má smysl pro humor, i když jde o tak nudnou věc, jako jsou cedule. Internetem teď koluje výběr těch nejbizarnějších příkazů a zákazů z českých luhů a hájů, které vám spolehlivě zvednou koutky. Zdá se, že fantazie na papíře prostě nezná mezí.
4: Sport.
5: Naši fotbaloví borci si na mistrovství světa 2026 užili pořádnou jízdu po prohře 1-2 s Jižní Koreou. Jim teď zadek krý tři americké rozhodčí, které poprvé v historii řídí čistě ženský tým. Češi budou doufat, že v Atlantě neudělají trapasy jako kdysi bobistka, které v přímém přenosu praskla kombinéza, nebo rozhodčí, co dostal do břicha. Jestli se budou v dalších zápasech soustředit lépe, se ukáže brzy, protože potřebují bodovat proti Jihoafrické republice, aby si udrželi naději na postup.
4: Doprava.
5: Dnešní dálniční šílenství na D1 u Psár řádně prověřilo nervy českých řidičů. Čtyři kamiony tam dnes ráno předvedly takové akrobatické číslo, že by si za něj zasloužili medaily, kdyby teda nezastavili celou dálnici směr Praha. Takže pokud jste dneska někde stvrdli v zácpě, nezoufejte, aspoň jste měli čas přemýšlet, jestli ta dovolená v Chorvatsku za to fakt stojí.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na

soudruzi. Úhel už naučili jsme se lamať, ale co nám robí neustále potíže, je náš krásný český jazyk. A k tému nám služí, aby jsme dosahli určité dokonalosti, takzvané jazykolamy. Uvedu příklad první. Duty datel, tudy, dudy, dudy, no kurva nic. Přistupím k příkladu složitějšímu. Ne na oleju lujili juliu, na oleju lujili si sam.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje. Minimum muziky. Minimum

0: Přijde pán do restaurace a povídá, dal bych si pivo a s kockou. Vypije pivo, vezme s kockou, nalesí také do kapsičky. Pivo s kockou. Znova pivo s kockou do kapsičky. Když to dělá po třetí, po čtvrtý, vždycky pivo vypije, s kockou do kapsy, jak ten barman na mě kouká, říká, nezdá se vám to nějaký neekonomický, jako? Si dáte teda to pivo a tu s kockou snalete do kapsy. A to já si dělám za svoje peníze, to je přece můj problém a to, to jako co, a vůbec, když to mi prdel. Z té kapsy taky vyleze bílá myška pár. A váš kocour taky.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 15. června, slaví svátek Vít. Jméno Vít pochází z latiny a nese v sobě význam, život, nebo živý. Všem Vítům přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

presenting Big

and gentlemen, presenting Darius the Tiger.

0: Kizzy Radio. Odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. června, 18. hodina podvečerní. Letní vedra v Česku už dohnala některé občany k nevídaným kouskům. V pražském parku Stromovka se včera odpoledne objevila skupinka odvážlivců, která si opalovala nejen ksicht, ale úplně všechno. Městská policie to řeší s úsměvem a doporučuje, aby se alespoň na ty nejintimnější partie použil opalovací krém s vysokým faktorem, protože spálená prdel fakt bolí.
5: Ze společnosti.
6: Supermarkety Penny se rozhodly pro radikální krok, aby si jejich zaměstnanci užili fotbal kvůli utkání české reprezentace s Jihoafrickou republikou. Zavřou všechny prodejny už v 17 hodin 30 minut. Zákazníci tak mají smůlu a nákupy si budou muset naplánovat dřív, pokud nechtějí přijít o rohlíky. Hold. Kopaná je prostě víc než plný nákupní košík.
5: Kultura.
6: Český národ opět dokázal, že má smysl pro humor, i když jde o tak nudnou věc, jako jsou cedule. Internetem teď koluje výběr těch nejbizarnějších příkazů a zákazů z českých luhů a hájů, které vám spolehlivě zvednou koutky. Zdá se, že fantazie na papíře prostě nezná mezí.
5: Sport.
6: Naši fotbaloví borci si na mistrovství světa 2026 užili pořádnou jízdu po prohře 1-2 s Jižní Koreou. Jím teď zadek kryjí tři americké rozhodčí, které poprvé v historii řídí čistě ženský tým. Češi budou doufat, že v Atlantě neudělají trapasy jako kdysi bobistka, které v přímém přenosu praskla kombinéza, nebo rozhodčí, co dostal do břicha. Jestli se budou v dalších zápasech soustředit lépe, se ukáže brzy, protože potřebují bodovat proti Jihoafrické republice, aby si udrželi naději na postup.
5: Doprava.
6: Dnešní dálniční šílenství na D1 u Psár řádně prověřilo nervy českých řidičů. Čtyři kamiony tam dnes ráno předvedly takové akrobatické číslo, že by si za něj zasloužili medaily, kdyby teda nezastavili celou dálnici směr Praha. Takže pokud jste dneska někde stvrdli v zácpě, nezoufejte, aspoň jste měli čas přemýšlet, jestli ta dovolená v Chorvatsku za to fakt stojí.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
7: Crazy Radio. Maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God!

0: Potkají se dvě tetky a říká, ty poslouchaj, Anešo, vidím, že jsi jakási ušvicovaná, ty co tvá lezeš, ale kačo ani nevzpomínaj. Vynášala jsem z hniváčí ze sklepa z hniona 3 metráky jablek. Ježišmarja, pobyta. Taká škoda, ale hovno, jaká škoda, stejnak by to děcka zežhrali.
1: Crazy Radio.

0: Zlatá svaďba, no jak tací staří posadili sa proti sobě přes stůl, no najstarší syn, pravda, jak sa tam objevil taléře, polévky, misa s tým, pravda, knedlíčky, všecko, misa s polévku. Povídá to, že Slovenci před tým obědem, dajte si aspoň pusu. Nevěsta taká moletnější, nahne sa lusk strýcovi, který vidělali fajku pusu. Bože, povídá tato, přece jenom jsem tě měla ráda, mě je tak teplo u srdce. Nahlédnu, aby ne ty tele, když máš prsa v polévce.
1: Minimum Info. Maximálně fajn.

0: Easy Radio. Odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. června, 20 hodin. Tak to vypadá, že rozvodová mašinérie u brzobohatých dostala pořádnou pusu na čumák, když se Daniela s Ondřejem objevili spolu na koncertě EU i Farne, a to i přes nedávné řeči o konci manželství. Někdo je prostě nepoučitelný, nebo jen neví, co s volným časem, tak si hraje na manželskou houpačku, co já vím. Hlavně ať z toho nepraskne Farné hlasivka z těch jejich eskapát, že jo.
4: Kultura.
5: Decentní Štěpánka Duchková se nám svěřila s překvapivým zážitkem. Herečka totiž přiznala, že občas koukne na porno a je z toho prýpav. A co víc, evidentně si užije lechtivé chvilky i na stáří, čímž dává jasně najevo, že život je prostě fajn v každém věku.
4: Sport.
5: Český sport má nového krále trapasů. Jeden cyklista se totiž tak moc těšil na vítězství, že to při oslavě v cílové rovince přepísknul a raději vletěl do cíle po hlavě. Zlato sice má, ale na video, jak tam padnul jak pytel brambor, se bude koukat ještě dlouho a smát se tomu bude i babička z Horní Dolní.
4: Doprava.
5: Tak jestli letíte někam za sluncem, bacha na Prahu, tam to je u letiště teď hotová Sodoma Gomora. Rekonstrukce křižovatky Aviatická X Lipská dělá takové kolony, že si člověk myslí, že se už na dovolenou nedostane. Vyjeďte radši dřív, nebo budete na letišti čumět na odletovou tabuli z nervy v kýblu, zatímco letadlo frčí bez vás.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes v noci nás čeká jasno až polojasno a teploty klesnou na příjemných 6 až 11 stupňů Celsia, ideální čas na pořádnou deku a možná i něco pod ní. Zítra, tedy v úterý, se obloha zatáhne, místy s přeháňkami, a nejvyšší denní teploty se vyšplhají na 11 až 21 stupňů, takže žádná hitparáda. Ale pozor, ke konci týdne to začne pořádně hřát a o víkendu můžeme očekávat až tropických 32, tak ať se nespotíte moc rychle, dámy a pánové.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
6: Whatever.
3: S Crazy Rádiem.
7: Ladies and gentlemen, are you ready to party? Prepare for the hottest dance music.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Mám kamarádku, co je těhotná a neví, od koho to má. Tak jsem jí poradil, ať si udělá fotku a pošle ji na Facebook. Všichni kluci, co jí to udělali, tam kliknou na, to se mi líbí.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.

0: Fajn rádio.
1: Zpravodajský servis.
2: Zprávy Crazy rádia. Aktuálně v Čechách.
3: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. června, 21 hodin večer. Celé Česko teď žije novou mánii sbíráním víček od piva, ale ne na charitu, nýbrž na speciální pivní pyramidu, v jedné nejmenované pražské hospodě, kde slibují roční zásobu chlastu tomu, kdo do sbírky přispěje největším a hlavně nejerotičtějším víčkem z exotické lahve. Mezitím se spekuluje, že letos nejvíce mužů v Chorvatsku vyfasovalo pokutu za opalování bez plavek, což svědčí o tom, že se čeští turisté i přes varování zase jednou vycvičili a myslí si, že jsou u moře neviditelní. A do toho všeho prasklo, že ve Slukově na Plzeňsku pořádají soutěž v pojídání klobás a vítěz prý dostane kromě cenné koruny pro krále klobás i zájezd do Řecka s All Inclusive, bohužel, jen pro jednu osobu, takže partnerka musí zůstat doma s dietou.
2: Ze společnosti.
3: Tak to je gól přímo do prázdné brány všech shopaholiků. Řetězec Penny Market totiž zavře všechny své prodejny v Česku dřív, aby si zaměstnanci mohli v klidu zafandit české fotbalové reprezentaci. Takže kdo nestihne nakoupit zásoby na večerní fotbalovou horečku, ten má prostě smůlu, hold fotbal je přednější než plná lednička.
2: Kultura.
3: V Brně se to zas jednou ukázalo, že náš národ umí být pěkně drzej, na věži kostela svatého Jakuba tam na kolem jdoucí už po staletí vystrkuje nahý zadek jeden malý mužíček, prý naštvaný stavitel na Petrov. Kdo by se chtěl inspirovat, v hruboskalském skalním městě zase tradice velí strávit noc na Adamově loži, pak prý čeká milence dlouhé manželství a hromada dětí, tak si to představte. Hold, staré české pověsti mají prostě něco do sebe, co jiná kultura nemá.
2: Sport.
3: Na volejbalovém hřišti to nedávno pořádně jiskřilo, a to nejen mezi míčem a palubovkou. Nečekaný těsný kontakt dvou hráček zvedl ze židlí nejen diváky, ale i jejich spoluhráčky, které se prý pořádně bavily. Jen holky se stydlivě koukaly, co na to trenér nevíme, snad jen poradil, méně dotyků, více bodů.
2: Doprava.
3: Dopravní policisté na jihu Čech nevěřili vlastním očím, když zastavili dodávku přetíženou o neuvěřitelných 4,5 tuny. Buď stěhovala celou tchýň i s barákem, nebo si řidič myslel, že má nákladák. Teď ho čeká pořádná pokuta, takže mu asi spadne hřebínek.
2: Počasí.
3: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká taková ta česká klasika, kdy se teploty budou houpat od 6 do příjemných 23 stupňů a místy si to střihne i nějaká ta přeháňka, co nikoho nepřekvapí. Zítra už se to rozjede na plné pecky s teplotami od 8 do 25, sem tam sprška, takže se připravte, že můžete zmoknout jako nudle, ale hlavně, ať se vám pak večer nedaří jen v posled. A
4: maximálně fun.

0: Moje žena je pomocná kuchařka v mateřské škole. Vrátila se domů a povídá Pepiku, potkala jsem od vedle pana inženýra. A on povídá, paní Fousková, když ten váš manžel rejpal tenkrát do režimu a teď taky, tak by měl mít taky nějaký přehled o světě a vy nemáte satelit. Žena odešla do školky, já jsem vzal poklici z prádelního hrnce, udělal jsem do ní česky řečeno turšlokem, průbojníkem dvě díry, dal jsem jí ve druhém patře, kde bydlíme za okno, jak se věšeli ten sovětský a český praporek, ty reury jsou tam pořád. Dal jsem tam dva dráty, červený a zelený, a jak se dělají ty zmrzlý koule, v lednici teda, tak jsem to tam dal jako rozvod. Hořava, otec hokejisty Hořavy mi viděl a zval ze spoda z ulice Fousku, to je z boxu, viď? Má jsem rukou, co zná o technice, takovej člověk. Sedl jsem si a čekám na svou ženu. Za chvíli zazvonil zvonek a pán Jaruška se vrací. Jdu otevřít, on tam pan inženýr s paní inženýrovou. A paní inženýrová povídá, pane Fousku, smím-li vás otravovat a ptáti se vás, to, co máte za oknem, to je satelit. Já pám, ano, to je satelit. A ona pá, smím-li se ptáti, kolik jste za něj dal? Já pám 4,60 za ty dráty z bazaru. A ona povídá na toho inženýra, vidíš, Péťo, a ty jsi za ten japonský šukity? On pá, Hitachi. Dal 36 tisíc. On se naštval a povídá, pane Fouseka, chytíte na to něco? Hraje vám to, chytíte na to něco? Já pám, vůbec nic. On pá, tak proč děláte z lidí blbce? Já pám, zatím jste přišel jenom vy.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 15. června, slaví svátek Vít. Jméno Vít pochází z latiny a nese v sobě význam, život, nebo, živý. Všem Vítům přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Přestan laskavě s tím fňukáním. Seber se a pojď se s náma opít.
3: Crazy Rádio.
4: Minimum muziky. Minimum info.
5: Maximálně fun.
6: To je Crazy Rádio.
7: To je Crazy Rádio.

0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio. Odbyla 22. hodina.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
0: Hrajeme další. Crazy Radio. Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. června, 22 hodin večer. Pražští nájemníci zjistili, že jejich pronajímatelé letos opět přišli s kreativním zdražováním, takže se z nich pomalu stávají dobrovolní bezdomovci. Průměrný Čech se tak zřejmě brzy bude muset spokojit s myšlenkou, že za barák si pořídí maximálně tak kaktus, a to ještě bez květináče, protože ten je drahej jak svina. Na druhou stranu, letní festivaly už jedou naplno a prý se tam otevírají nejen piva, ale i úplně nové dimenze reality, a to i bez cizí pomoci, což je na české poměry docela zázrak.
4: Ze společnosti.
5: Česko žije návštěvou nekorunované královny Slovenska, americké influencerky Gwyneth Paltrow, která si získala popularitu díky nečekané podobnosti se slovenským premiérem. Tahle dáma z Texasu s humorem sobě vlastním přijela dobít srdce střední Evropy a ukazuje, že umí rozvířit vody i bez politických keců. Na pražském újezdě ji zachytil dokumentární tým, zatímco Petřín s Hradem koukali, co se to tu děje za hollywoodskou show.
4: Kultura.
5: Vypadá to, že digitální dvoření dostalo nový rozměr, zhruba třetina Čechů si prý vesele posílá lechtivé zprávy, fotky a videa, takže mobily už nejsou jen na volání.
4: Sport.
5: Při včerejším finále okresního přeboru v Malé Lhotě se děly věci, brankář domácích, známý svým pivem před zápasem, prý po gólu soupeře sundal trenky a ukazoval rozhodčímu, co si o jeho výkonu myslí. Fanoušci se bavili, soupeř se smál a trenér z toho málem dostal infarkt. A pokuta od svazu už je na cestě, stejně jako nabídka od erotického magazínu pro brankáře.
4: Doprava.
5: Dopravní kolaps u pražského letiště Václava Havla si žádá ocelové nervy, zvláště když se před jednou chatkou opaluje kráska a řidiči pak nestíhají brzdit do kolon. Policie doporučuje hodit auto za hlavu a využít MHD, jinak hrozí, že propásnete svůj let, což by byla docela fuška. V Liberci se zase opravuje sněhulák, takže tam to bude až do října jedna velká přetahovaná s nervy a pomalou jízdou 1+1.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska v noci ještě trošku chladněji, teploty padnou na příjemných 8 až 11 stupňů, tak ať se nám ta romantika v ložnici nevymkne s rukou. Od zítra ale začíná pořádná jízda, úterý a středa nás ještě trošku ušetří s příjemnými 20 až 25 stupni, ale ke konci týdne to bude pořádná péářba, rtuť teploměr už plhne až k tropickým 35.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co je horší než 10 miminek v jednom kontejneru? Jedno miminko v 10 kontejnerech.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Maximálně fun!
4: Yo, this is Bill Blast, straight out of Brooklyn, with KRS-One, standing next to Rock Kim, y'all know what time it is.
5: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey! Ha, ha, what you call that?

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 15. června, slaví svátek Vít. Jméno Vít pochází z latiny a nese v sobě význam život nebo živý. Všem Vítům přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč blondýnka před odesláním elektronické pošty olizuje obrazovku?
2: Ne.
1: Dostala chuť na zavináče.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. června, předposlední, 23. hodina večerní. Policisté v Plzni měli včera rušnou noc, když řešili případ 50-letého nadrženého občana, který se v touze po ženě vloupal do rodinného domu, kde se pokusil o nemožné, ovšem narazil na pořádný odpor a namísto rozkoše si vysloužil pár ran a pořádnou ostudu. Teď už si chudák sedí za katrem a místo teplé náruče ho hřejí jen mříže a vzpomínky na to, jak to málem klaplo, kdyby nebyl takový jelito. Ale aspoň víme, že na Plzeňáky se v noci prostě nesmí, i kdyby šlo o životní touhu.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God.

0: přijde chlap doktorovi a říká, pane doktore, mě už je 42 a já jsem teda v životě se ženskou nic neměl a teď jsem našel takovou žábu, víte, a nerad bych jí nějak zklamal. Mohl byste mi nějak poradit, jako on, člověče, ve vašem věku to už se blbě, ale pojďte se podívejte, tam je na rohu ty psy, vidíte? A on, je takhle, no jo. Tak jo, tak já to teda vyzkouším a přijde druhý den a říká, no pane doktore, super, moc jste mi poradil teda. Spokojenost na obou stranách, jo, 3x za sebou, akorát ta ostuda na té ulici.
1: Minimum info. Maximálně fajn.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Profesor Indigo.
1: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný.
0: Minimum
1: muziky.
0: Minimum
1: info. Maximálně fun.
2: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap do hospody a objedná si dvě piva. Vrchní mu je donese a je mu divný, proč si samotný chlap objednal dvě piva. A chlap mu říká, já mám nemocního bratra, a tak piju i za něj. Druhý den chlap přijde znova a objedná si jen jedno pivo a vrchní povídá, je, to je mi líto, pan bratr zemřel. A chlápek na to, ne, neumřel, ale já jsem přestal pít.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio.

0: odbyla půlnoc.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 16. června, půlnoc. Jeden mladý řidič včera večer na Turnovsku narval svůj úták do stromu a místo, aby zavolal odtahovku, začal stopovat. Jenže co čert nechtěl, zastavil mu rovnou policejní hlídku, která mu pak v dechu naměřila skoro 2 promile, to už by jeden s prominutím i slona složil. Řidičák teď asi bude mít na chvíli jenom na hraní z autíčky.
5: Sport.
6: Češi na mistrovství světa ve fotbale hned v úvodu klasicky prohráli s Jižní Koreou. Teď je čeká Jihoafrická republika, a aby toho nebylo málo, na hřišti to budou pískat jen ženský. Tak snad to nebude ještě větší průser než ten první zápas.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
4: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč policisté nikdy nehrají poker se zloději? Protože by jim pořád říkali, vytáhni péro.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 16. června slaví svůj svátek Zbyněk. Toto staročeské jméno znamená ten, kdo rozptyluje hněv. Všem Zbyňkům přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Radio se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: a pak si vrázky spočítám.
1: Minimum muziky, minimum info a maximálně fun. Fun!

0: Odbyla první hodina.
1: Crazy Radio. Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
3: pecky.
4: Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 16. června, 1 hodina ráno. Tak si představte, že v Týně nad Vltavou mají hasiči problém s vodou, ale řeší ho po svém sprchováním venku v boxerkách, což jim na sociálních sítích vysloužilo tisíce lajků a nejedno vlhké oko. Jestli to bylo myšleno jako reklama na novou kolekci spodňárů, nebo jen chtěli ukázat, jací jsou to kusy masa, výčert. Každopádně, za takové zásahy by se asi mělo platit dvojnásob, co říkáte.
6: Ze společnosti.
7: Takže, v Týně nad Vltavou si chlapi zase jednou užili nečekané drama, když oznamovatel volal strážníkům, že v Bohunickém lese objevil bednu s něčím, co vypadalo jako mrtvola. Nakonec se z lidského těla vyklubala jen silikonová pana ze sex shopu, což asi spoustě chlapům hned zvedlo náladu, zatímco policajti se jen chytali za hlavu. No, aspoň víme, že někteří Češi si na své choutky potrpí i v lesích, a když už nic, tak z toho byla alespoň kuriozní krádež.
6: Kultura.
7: Tak co, čeho se sakra zase chytli naši krajani? Místo aby čuměli do mobilů, vymýšlejí šílený kulturní hovadiny. Letos se třeba lidi vesele mordují v hodu uzenou kýtou nebo pořádají závody s trakařema plnejma chlastu.
6: Sport.
7: Včera se na jednom okresním fotbalovém mači strhla regulérní rvačka, když se jeden fanoušek, co měl v sobě víc piva než krve, rozhodl ukázat sudímu, jak se správně kope do míče. Bohužel, trefil se do jeho rozkroku, a tak teď máme novou fotbalovou legendu o tom, jak se i bez karet dá udělit červená prdel. Celá událost teď koluje po místních hospodách a vypadá to, že chlapík má víc fanoušků než celá liga.
6: Doprava.
7: Totální kolaps dopravy u pražského letiště Václava Havla. Rozsáhlá přestavba křižovatky Aviatická způsobila kilometrové kolony, takže pokud si nechcete nasrat do bot a zmeškat let na vysněnou dovolenou, vyrazte tam radši s obrovským předstihem, nebo se rovnou nechte unést městskou hromadnou dopravou. Policisté denně řeší nekonečné zácpy a varují, že v ranních a odpoledních špičkách je to tam fakt peklo, protože se to zúžilo jen na jeden pruh. A pozor, ani na dálnici D1 to není žádná hitparáda, tam se u Prahy po 8. večer srazilo 5 aut a dva chlapi si to pěkně odnesli.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Zítra to v Česku začne celkem krotce, ráno ještě chladnější, s teplotami od 10 po 6 stupňů Celsia, ale už odpoledne se rtuť teploměru vyhoupne na příjemných 20 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě dokonce až na 26, to už si člověk může dovolit sundat víc než jen svetr. Obloha se bude ráno tvářit nevinně, ale od západu se k nám nasune oblačnost a večer v Čechách hrozí, že pár kapek spadne, no tak snad aspoň zmoknete pořádně.

0: vnouček v Rusku povídá: Děduška, jestli pak si zdal Iliu Muromce? Mom pánu Iliu Muromce, jak bych neznal, sluneško jasně zřivé píchu Rusy sokola udatného. Sám jsem se s ním setkal, když já ještě mužík nevzdělaný, v lápích záplatovaný, jsem obdělával ladem ležící panenskou půdu, najednou stín zakryl slunce a já se koukám a na koni sedí sám Ilia Muromec, sluneško jasně zřivé pícha Rusy sokol udatný a vintovka na mě smatrila. A Ilia Muromec pícha Rusy sokol udatný pravil: mužíku, vykaď se a sněz to. No co jsem měl dělat? Musel jsem to sníst, vykadit se a sníst, vintovka na mě smatrila. A slunečko jasně živé pícha Rusy sokol udatný Ilia Muromec se tak smál, že spadl z koně a já vzal vintovku a půjdám a Iliu Muromče, vykaď se a sněz to. Co měl dělat? Vintovka na něj smatrila. A ty se ptáš, vnoučku, jestli jsem neznal Iliu Muromce, píchu Rusy sokola udatného, slunečko jasně živé, jak pak bych neznal, když jsme spolu poobědvali.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
2: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Maximálně fun. To je Crazy Radio.
1: Holka, to, co předvádíš, je umění. Což moje náražka za hulení. S tebou ty plíce tolik nebolí. Stejně v dechu ten kouř.

vata, pro mě mýho brata. Snaží se soudit mě, vypínám data. Vidím za vílo houta, lesk toho zlata. Zlata, zlata, vata, pro mě mýho brata. Snaží se soudit mě, vypínám data. Vidím za vílo houta, lesk toho zlata.

mě mýho brata. Snaží se soudit, nevypínám data. Vidím za výlohou ten lesk toho zlata. Zlata, zlata, vata, vata.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Bezdomovec prosí kolem jdoucího pána: pane, prosím, dejte mi 100 korun, od rána jsem nic nejet. A pán na to říká: já taky ne. A bezdomovec povídá: tak mi prosím dejte 200, ať vás můžu pozvat.

0: maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.